Bobři jako spojenci v boji se suchem, ano, je to i možné, v chráněné krajinné oblasti jsou to, díky nim krajina nestrácí vláhu a i to probereme u nás na Krokodýlu. Zatímco je okolní krajina v důsledku letošního suchého léta vyprahlá, v některých částech luhů v chráněné krajinné oblasti Soutok se daří zadržovat vyšší hladinu vody. Pomáhají s tím bobři. Jejich činnost pomáhá udržovat vyšší hladinu vody a vytváří mokřady. Tak, tady pomáhají, jinde někdy i škodí, ale tak to prostě je. Jdeme za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Espresso macchiato.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Radio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl. Největší hity mixujeme s těmi nejnovějšími.
1: Novinka.
0: Marek Ztracený. Originál.
2: Tak

0: Na vlně Krokodýla hit za hitem, Jarek přeje krásný poslech a my míříme mezi naše nejmenší. Proč venčíme psy? Ptali jsme se děti ve školce.
1: Protože jinak by to pokakali to do našeho domu a vyčurali. Aby se vyvenčili, se někdy perou s ostatníma pejskama.
2: Sluchají se pekytička.
1: Že ty pejskové běhají venku a musou si hrát s míškem a mormoči.
2: A nebo s kostičkou, a nebo s klacíkem.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek. Teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Je dobré mít spolehlivého přítele. Vaše nejvěrnější rádio.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

Konec nudy na letišti v Brně si můžete zkrátit čekání během čtení. Ano, tak lidé, kteří čekají na odlet z brněnského letiště, si mohou zdarma stáhnout elektronické knihy do čteček, tabletů nebo jiných mobilních zařízení. Vybízí je k tomu nálepky s QR kódem na sloupech v odletové hale. Takže příjemnější cestování pak bude. Tak pokud vyrážíte ještě na dovolenou letos, tak si to užijte. Teď si užijte i další hity. U nás na Krokodýlu.

0: Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen. Střímek se stávaj zatáčky, toží se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

0: Na vlně Krokodýla stále vyhutnáváme hit za hitem. Jarek přeje krásný poslech, teď míříme mezi naše nejmenší. Našich zlatíček ve školce jsme se ptali, proč vegani nejí maso?
1: Asi protože nechcou být silní.
2: Protože nechcou, aby byli velcí.
3: Asi nemají rádi rybu a to maso je asi rybový.
4: Protože to maso může být kaprový a jim nechutná.
5: A třeba nechcou jíst ani maso z husy, protože tam může být peří.
6: Že chcou i něco nechat pro zvířátka, kterým chutná maso.
7: Nebo nechcou a jíst maso z prasete.
8: Že to prase je asi plešatý.
0: Tolik naši nejmenší posluchači v jedné z brněnských školek, teď už jdeme za dalšími hity. Jarek Hemala vám přeje hezký poslech.

0: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček přikoupí se tu 4 pytlů.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
3: No vám i tobě a taky tobě.
4: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Rokonu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Úru Brno!
2: Zbrojovka se vrací na Srbskou. A to hned dvakrát během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzóna ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové, a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
0: Fandíme s vámi.
3: Na 3 to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Hit za hitem.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Co je s tebou? Ale moje žena vyběhla na ulici jen tak bez deštníku. No a co, tak si skočí do nějakého obchodu a tam si koupí další. No právě, toho se nejvíc bojím.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o

hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: pochodu fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
1: Zbrojovka jde po pauze znovu doma do akce. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme na srbské Zlín. Tentokrát nás čeká zápas ve znamení oktagonu. Už 3 hodiny před výkopem ožije fanzóna, kde se můžete těšit na podpisovku zápasníků, maskota Gogiho, kolo štěstí, soutěže a další doprovodný program. Probuďte v sobě draka a zaplňme společně srbskou. Vstupenky kupujte přes Flinta Club na fczbrno.cz.
0: Fandíme s vámi.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: flašky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Rádio Krokodýl.

0: Harry Styles na rádiu Krokodýl před 7 hodinou raní v sobotu 29. srpna. Krásné sobotní ráno vám z víkendové snídaně Krokodýla přeje Martin.
1: A Petra, hezké ráno a blíží se slavnostní otevření dětského hřiště na Obilňáku, tak i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Hrajeme hity, které máte rádi a po 7 hodině třeba Michael Jackson a Paul McCartney. Bude také Pharrell Williams. A hrajeme i české hity, třeba kapelu Miraj.
3: Jako když tenkrát vekuzem Petrky začaly hrát songy, který...
0: 7 hodin přidáme předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Po ránu bude ještě spíše větší oblačnost, ale přes den postupně očekáváme většinou polojasno, večer i skoro jasno a dnešní odpolední teploty 25 až 28 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 7 hodin, hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Začátkem září budou z lánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu roku 1948. Dobové vyšetřování mluví o sebevraždě, existuje ale i podezření na vraždu. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to prezident Donald Trump. Fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. V předehrávce zdolali 2-0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete opatrně na D1, 213,5 km ve směru na Brno. Tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Osobní auto tam narazilo do vozíku dopravního značení, takže tam dávejte dobrý pozor. Další komplikace na 111. kilometru ve směru na Brno, tam jsou 2 havarovaná vozidla, osobák s nákladním autem a je tam i únik provozních kapalin. Policie už by snad měla být na místě a v Brně ve Vejrostově ulici pozor na propadlou vozovku. Je to sjízdné se zvýšenou opatrností, mělo by tam chybět víko od kanálu. Šťastnou cestu, pokud máte další informace, zavolejte a my to pošleme dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 7:02, sobotu 29. srpna a přesně v roce 1811, právě 29. srpna v Brně vznikla vzdělávací Moravskoslezská společnost povznesení orby, přírodoznalectví a vlastivědy. To jsou věci, co? Co dalšího zajímavého se odehrálo, dozvíte se v kalendáriu Rádia Krokodýl už za chvíli.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Drahý, maminka by potřebovala od stomatologa dva zlaté zuby.
3: Ano, potřebovala. Jeden ze zhora, druhý ze zdola, ale hlavně svařit k sobě.

0: 11 minut po 7 hodině Pharrell Williams na Krokodýlu, abychom všichni byli happy.
1: Kalendárium Rádia Krokodýl.
0: A teď kalendárium. Máme 29. srpna a svátek dnes slaví všechny Evelíny, což je ženské křestní jméno keltského původu. Další variantou jména je Evelyn. Vykládá se jako počeštěná podoba anglického jména, jehož původ se nejčastěji vykládá z keltského Eiblin s významem radost nebo světlo a někdy také s

0: Rádio Krokodýl. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
1: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
2: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
3: Uni hobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Hit za hitem.
4: Radio Krokodýl.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner Brněnské zoo.
1: Jsme partnerem Brněnské zoo a jsme na to patřičně hrdím. A tak pro vás máme pozvánku, tedy lépe řečeno Jan Bedřich, mluvčí zoo, pro vás má pozvánku hned na dvě akce.
2: Dobrý den a ahoj z Brněnské zoo. Dnes začnu jednou technickou. Omluvte prosím stížené podmínky při vstupu do zoo z důvodu výstavby nového chodníku. Práce potrvají do konce příštího týdne. No a uteklo to jako voda a prázdniny jsou téměř u konce. Zoo Brno vám nabízí hned dvě možnosti, jak se s nimi rozloučit. První je hned v sobotu 29. srpna, kdy pořádáme Den adoptivních rodičů a parťáků. Program však není pouze pro naše podporovatele. Přijít může úplně každý. Druhou možností je pak zavolat Ahoj prázdniny v pondělí 31. srpna na středisku ekologické výchovy Hlídka pod Špilberkem od 15. do 17. hodiny odpolední a součástí programu je i vystoupení divadla Koráb. Máme stále co nabídnout, tak se za námi zastavte. Otevřeno máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme zoo Brno, jsme jedna smečka.
1: Říká na krokodýlu mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich. Děkujeme za pozvání.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Krokodýlí zvuky, pravý do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kupí ještě ty chladíčky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
5: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
6: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl. Martin Sláma.
7: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: 8. jste s Krokodýlem, ve víkendové snídani už za chvíli další hity. Bude Siam, také kapela Jelen, anebo třeba ABBA a jejich Dancing Queen. Ale ještě předtím si poslechněte, jak jsme my, tedy Krokodýl, pomohli malé Sáře. Pokud víte o někom dalším, komu bychom mohli pomoci, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
2: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuji moc, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: S Krokodýlem si užíváme poslední prázdninový víkend. Je to smutná zpráva, ale bohužel je to tak. Jediné pozitivní na tom je to, že na Krokodýlu hledáme opět prvňáčka Rádia Krokodýl, kterému připravíme den, na který jen tak nezapomene. Výbavička do školy, dárky pro třídu a hlavně s celou rodinou a plnou parádou ho odveze do školy naše krokohlídka. Napište e-mail studio@krokodil.cz, jméno prvňáčka a odkud je a také krátký příběh o něm. Připište i telefonní kontakt, no a třeba vybereme zrovna toho vašeho prvňáčka, jehož příběh nás nejvíc zaujme.
0: Radio Krokodýl.
2: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu. 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
5: Fandíme s vámi.
6: Užijte si poslední prázdninovou sobotu s celou rodinou na Srbské. V sobotu 29. srpna od 17 hodin přivítáme Zlín. Doražte už 3 hodiny před výkopem a užijte si nabitou fanzónu ve znamení oktagonu. Na malé i velké čeká podpisovka zápasníků, maskot Gogi, kolo štěstí, soutěže a spoustu další zábavy. A potom už společně na fotbal. Vstupenky na rodinnou tribunu pořídíte na fczbrno.cz. Těšíme se na vás.
5: Fandíme s vámi.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: 28. hodina, jste s Krokodýlem, máme sobotu 29. srpna a Peťa nám v 8 prozradí, co je nového.
1: Ano, a myslím, že na státních hradech a zámcích bude zítra hodně rušno, protože se poprvé otevřou návštěvníkům zdarma, tak i o tom za chvilku.
2: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
3: Natři to v Uniho bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
4: Uniho by.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 8. hodině pro vás chystáme další hity, budou k víni. Také Katy Perry. A Divokej Bill.
6: Pošeptáš mi, co tě láká. A to je proč...
0: 8 hodin se podíváme i na to, jaké nás dnes čeká počasí a jak to v současné době vypadá na silnicích a dálnicích na jihu Moravy. Sledujeme společně s vámi.
5: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešních odpolední teploty 25 až 28 stupňů, ráno spíše větší oblačnost, přes den postupně většinou polojasno a večer pak může být i skoro jasno.
5: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 8 hodin, hezké ráno.
5: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře v pondělí ve 14 hodin. Státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zahájil zřízení americké vesmírné akademie. Má se jednat o instituci založenou na vojenské akademii West Point a dalších podobných armádních institucích. Podle Trumpa má vesmírná akademie cvičit nejen členy americkým prezidentem založených vesmírných sil, ale také inženýry a civilní operátory potřebné v komerčním vesmírném průmyslu. Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Úřadující vítěz konferenční ligy a soupeř Sparty v evropské lize zůstal s 0 bodů na kontě.
5: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, dávejte na doustem 13,5 kilometru D1 ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. Osobní auto narazilo do vozíku dopravního značení. V Jihlavské ulici ve Velkém Meziříčí, tam jsou dvě havarovaná vozidla a nehoda také v Nové Vsi. Na místní komunikaci zasahují záchranné složky u havárie lesního stroje. Projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
5: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel po 8 hodině přinese tip na výlet. Tentokrát se vydáme na jednu krásnou rozhlednu. Počkejte si na podrobnosti.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Žena k manželovi. Náš syn je poslední dobou zcela nezvladatelný. Poslouchá jen rady nějakých idiotů. Prosím, promluv s ním.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Jsou tu opět naši nejmilejší, nejmenší posluchači. Za Zlatíčky Rádia Krokodýl jsme tentokrát vyrazili do školky v Žabovřeskách a budeme zjišťovat, jestli pak ví, co je nebo není pro ně zdravé. Ptáme se, proč kouření není zdravé.
2: Protože když třeba kouříš, tak to kazí vzduch. Když třeba kouříš v lese, tak se to rozšíří a ty zvířátka to ucítí a můžou třeba umřít.
3: Protože tam jsou bacily. Když máš elektrickou cigaretu, tak můžeš dostat nějakou nemoc a kouření není zdravý, protože bys mohl taky zemřít.
1: Mají v tom jasno, naše zlatíčka. Ano, kouření není zdravé, protože bychom mohli taky umřít. Tak doufám, že nikdy ani ty elektronické cigarety kouřit nezačnou.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
4: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Vaše letní rádio. Krokodýl. Krokodýl.

0: cestovatel.
1: Pokud máte rádi rozhledny, tak pro vás máme dobrý tip na výhledy, které stojí za to. Vás pozveme na rozhlednu Slunečná u Velkých Pavlovic. Nachází se na vinařské trati nad zahrady, nedaleko Velkých Pavlovic, nad morské výšce 225 metrů. Z rozhledny se otevírají panoramatické výhledy na Pálavu, na Ledicko-Valtický areál, také na okolní vinařské obce s přilehlými vinohrady. Za dobré viditelnosti je prý možné dohlédnout až do Vídně a na vrcholky Alp. Na západní straně jsou Velké Pavlovice, za nimi spatříte odlesky monumentálních Mušovských jezer. Rozhledna je součástí turistického areálu s dalšími dvěma stavbami, stylizovanými do podoby typických jihomoravských vinných sklípů. Svým tvarem připomíná samotný keř vinné révy. Měří 18,6 metrů a na vyhlídkový ochoz ve výšce 15 metrů vystoupáte po 75 schodech. Tak si zajděte na rozhlednu Slunečná u Velkých Pavlovic a okoukněte pěkně z výšky tu naši krásnou Jižní Moravu.
0: Radio Krokodýl.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
3: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
2: Pivnice U Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Je dobré mít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: minuty před půl devátou, Krokodýl a víkendová snídaně v ní, One Direction, další hity, už za chvíli budou Modern Talking, také Dua Lipa a Pokáč vyrazí na disco. Ale ještě předtím se podíváme na to, komu Rádio Krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
2: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: S krokodýlým mikrofonem se teď vydáme k jihomoravským hasičům. Ti totiž měli poměrně hodně náročné prázdniny. Podrobnosti pro nás má jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
2: Prázdniny se pomalu chýlí ke konci, tak bych rád trochu bilancoval. Z našeho pohledu šlo totiž o velmi náročné období. Od 1. července evidujeme přes 3200 událostí, což je rekordní počet. Pro porovnání zmíním, že pětiletý průměr jsme překročili o téměř 700 událostí. Nejčastěji jsme poskytovali technickou pomoc, kam spadá například odstraňování stromů, čerpání vody nebo likvidace hmyzu. Nadprůměrný je ale především počet požárů. Těch za prázdniny evidujeme zatím 438, tedy o 142 více než v uplynulém roce. Výrazný, více jak dvojnásobný, je nárůst požáru porostů. Plameny během prázdnin způsobily škodu přes 54 milionů korun. U požáru evidujeme 59 zranění a bohužel také 3 úmrtí. Naše zásahy uchránily majetek přesahující 300 milionů korun. Závěrem bych chtěl popřát všem žákům a studentům bezpečný návrat do lavic a úspěšný nový školní rok.
1: Opravdu náročné to měli jihomoravští hasiči o těchto prázdninách, tak doufejme, že teď už to snad bude klidnější. Mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška, děkujeme za informace.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
4: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
3: A mytí oken?
4: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
5: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Daikin Device v Brně hledá nové zaměstnance na pozici operátor výroby s náborovým příspěvkem 30 000 korun. 30 000 korun. Nabízíme mzdu z příplatky a bonusy, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzíko, dopravu, stravování, multisportku a mnoho dalších top benefitů. Více na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin. Dejte nám o sobě vědět.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Uni Hobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Uni Hobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportal. Více na brnobeachpro.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka.

0: Blanka až Dorp na Krokodýlu zaspomínali, kdy
1: myslím,
0: bylo nejlíp.
1: Ale myslím, že hezky jsem zpívala, nebylo zpívala to ani
0: krásně.
1: Falešný.
0: Bylo ti dobře?
1: Ano.
0: A vzpomínáš, kdy ti bylo nejlíp naposledy?
1: Jo, myslím, když jsem se teďka probudila ráno a věděla jsem, že jdu s tebou. To byla
0: a
1: krása.
0: Prozradíš nám, co je nového?
1: A pokud byste nevěděli, co s penězi, tak je na prodeji vila, kde se natáčel James Bond. Aha. I o tom už za chvilku.
0: Tak to se mě asi netýká. Tak podrobnosti za chvíli, teď hity, které po deváté z Krokodýla uslyšíte.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Ty největší z 90. let, jako každý den i dnes, Eros Ramazzotti. Také Vajan Kondios. A je víkend, tak možná vyrazíte na chatu. Dáme si buty a jich tatu. V 9 hodin pro vás máme také předpověď počasí a podíváme se, jak to aktuálně vypadá na dálnicích a silnicích na jihu Moravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Aktuální teplota v centru Brna 19 stupňů, ty odpolední na jihu Moravy 25 až 28 stupňů. Dopoledne větší oblačnost, postupně většinou polojasno a večer pak může být i skoro jasno.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén-online.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazén-online.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 9 hodin, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím. Brněnští vědci nově zjistili, že jsou nezbytné pro správný vývoj, růst a obnovu zubů. Tuto neznámou ochrannou schopnost odhalili při studiu makrofágů, což jsou klíčové buňky v imunitním systému. Nová studie může v budoucnu vést k lepší a efektivnější léčbě nemocí spojených se zuby. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii, před kterou se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva. Nabízený byt v přízemí se dvěma ložnicemi, pracovnou a dvěma koupelnami má rozlohu 121 metrů čtverečních. Fotbalisté Paris Saint-Germain opět v domácí lize remizovali 2-2. I proti Lille přitom museli dotahovat dvougólovou ztrátu. Pět dnů po vydřené remíze v Rennes na úvod ligové sezóny tentokrát zachránili alespoň bod v Lille až v nastaveném čase.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete, a pozor, na trase z Brna na Mikulov u Pohořelic, tam leží na vozovce nějaký předmět, tak ať se s ním nepotkáte. U Popůvek na D1 na 188. kilometru dávejte pozor na nepojízdné osobní auto. 210. a půltý kilometr D1 ve směru na Brno v místě dopravního omezení se srazila dvě osobní auta, zdržíte se zhruba 10 minut, no a v Nové Vsi na místní komunikaci, tak tam zasahují záchranné složky u havárie lesního stroje. Projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte. Máme dopravní linku a pošleme to dál.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýlu už pro vás máme připraveny největší hity z 90. let a chystáme také další slovíčka z brněnského Hantecu, tak se na ně počkejte.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Kolem věznice kráčí dívka a spoza mříží se ozve hlas: Slečno, co děláte 20. dubna 2035?

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Každý den slovíčka z brněnského Hantecu na Krokodýlu je pro nás chystá Honza Žanek Leváček. Náš specialista si pro nás připravil tentokrát co, Žanku?
2: Zdar, jak si měl skrok s ním, mládežníci. Gomity to znamená mít tušimici?
3: Já si myslím, že to je úplně
1: tušimice. Je to jednoduchý.
3: Já se tak zlepšuju, já jsem na sebe úplně pyšná.
1: Já mám tušimice, co by mohlo být mít tušimice, ale zeptáme se vás v ulicích Brna, co na to říkáte?
4: Mít rýmu, mít příušnice, mít vši.
5: Mít nějakou předtuchu.
1: Aha, tak pozor, jedna správná odpověď tam byla. A vši to nebyli. Žanek nám to potvrdí. Co to teda je mít tušimice?
2: Mít tušimice znamená něco tušit. Mám dneska těžký tušimice, že budeme mít všichni bytelidin.
1: Mít tušimice, něco tušit, bylo to skutečně jednoduché, tak se těšíme na další slovíčka. Máme 10 minut po 9. hodině.
6: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
7: Rádio Krokodýl.
0: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl.
6: Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
8: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
9: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
10: Uni hobby.
9: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. 90 v 9. 90 v 9. Musím.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Poslední prázdninový víkend a nezadržitelně se to blíží. Peťo, vzpomínáš si, ano, na svůj první školní den?
2: Představ si, já jsem se teďka vzpomněla, jakou jsem měla aktovku normálně. Jsem měla takovou béžovo-červenou aktovku a byl na ní pejsek a chlapeček.
1: Teda. No, je to tak, první školní den, tak to je událost, na kterou se nezapomíná i po tolika letech.

0: na ně člověk vzpomene. A my vám ji můžeme ještě ozvláštnit. Vybíráme totiž prvňáčka Rádia Krokodýl, kterému připravíme den, na který jen tak nezapomene.
1: A dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a taky s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka.
0: Tak chcete mít svého prvňáčka Rádia Krokodýl, tak nám napište studio@krokodil.cz, jméno prvňáčka, odkud je a také krátký příběh o něm, na co se do školy těší, proč by právě jeho měla krokohlídka vybrat a doprovodit do školy, no a samozřejmě také telefonní kontakt.
1: A potom už vybereme vašeho prvňáčka třeba. Já bych jenom chtěla upozornit, že letos to máme tak, že to není básnička. Ano. Takže nemusíte veršovat, jo?
0: Jo, prostě jenom ty důvody, příběh, proč ano. bychom měli vybrat právě toho vašeho. Tak se na něj těšíme.
2: Radio Krokodýl. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
3: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
4: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
2: Rádio Krokodýl. Martin Sláma. Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Je dobré mít své jistoty. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: O půl desáté mezi těmi největšími hity z 90. let také Celine Dion, My Heart Will Go On, Titanic šel ke dnu, nikdo mu bohužel nepomohl, ale my pomáháme vám.
1: Krokodýl, rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let, která je vážně nemocná a na Vánoce měla druhou operaci nádoru mozku a stala se v ní 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce. Jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.
3: Rádio Krokodýl.
4: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
5: Miroslav Vymyslický, starosta obce Březí. My se samozřejmě držíme nařízení naší obce s rozšířenou působností, což je Mikulov. Nařízení o tom, že zákaz napouštění bazénů, například mytí aut, zavlažování z vodovodního řadu. Všechno jsme to prodiskutovali už předem se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, která nám vodu dodává, a snažíme se tyhle opatření co nejvíc držet, protože letošní sucho je opravdu nestandardní. Sucho tady sice bývá, ale letošek je extrém.
4: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Právě teď jsem uvolnil linku 603 103 103. Zavolejte si k nám do studia, typněte.
2: Co to bylo? Jsi tak jako se podíval, víš, na mě.
1: Vůbec jako, jsem tě to nevěděl.
2: A já vám řeknu, zavolejte z 603 103 103. Částka je krásná, 118 100 korun.
1: Tak to je částka, to kterou tu pro vás máme připravenou. Tak kdo pak se zavolal a dovolal se jako první? Halo, tady Martin.
3: Ahoj Markéta.
1: Ahoj Markéto, odkud voláš?
3: Zdravím, z Brna.
1: A jaký máš víkend?
3: Pracovní, bohužel.
1: Oho, tak jsi
2: na tom dík, taky.
1: Podobně jako my, ale zároveň si můžeš vydělat 118 100 korun. Tak dobře poslouchej krokodýlí zvuk. Co myslíš, že by to mohlo být?
3: No, já bych typovala jakoby zatvakávání vinylové podlahy, když se skládá do sebe.
1: Aha.
2: Plovoučka.
1: Dělali jste teď někdy plovoučku, že tě to tak napadlo?
3: Ne.
1: Ne? Ale máš to v uchu a říkáš si, že by to mohlo být ono. Tady je odpověď našeho arbitra. 118 100 korun.
2: Tak plovoučka to není.
1: Bohužel. A dobrá zpráva je, že částka se zvyšuje, tak si můžeš zavolat příště, kdyby tě něco napadlo. Naslyšenou.
3: Zatím ahoj.
4: O víkendu musím jak mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
5: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Natři to v Uniho bibíny malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
11: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
13: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně. www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
14: Nechoď do té vody!
15: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí.
16: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
17: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
18: Vážně? A co umí?
17: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
18: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
19: Rádio Krokodýl. 90 v 9.

0: Jennifer Lopez na Krokodýlu mezi největšími hity z 90. let po 9. hodině. Ale za okamžik už tu bude 10. a taky tu opět Peťa prozradí, co je nového.
1: Hezké dopoledne a za preventivní prohlídky bychom mohli dostávat peníze, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Hasiči z Bílovic nad Svitavou vás zvou tuto sobotu na bílovické slavnosti piva. Od 11 hodin se na Těsnohlídkově náměstí představí 7 pivovarů. Chybět ani letos nebudou kolotoče, dětské tetování nebo cukrová vata. Těšit se můžete i na dobré víno, lahůdky z udírny, gyros, pečené maso a na kapely Early Times, Sick Days, Chrousty a Ravenheart. Vstupné je zdarma. Takže tuto sobotu v Bílovicích nad Svitavou od 11 hodin na bílovických slavnostech piva.
2: Rádio Krokodýl.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
6: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na jaké hity se můžete těšit po 10. Major Lazer.

0: hrajeme i ty české, třeba kapelu Jelen.
1: Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc.
0: Je tu 10. hodina na Krokodýlu, předpověď počasí, zprávy a informace z dopravy.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna teplota 21 stupňů, zatímco třeba v Protivanově tam je necelých 16 stupňů, tak to je zhruba rozpětí aktuálních teplot. Ty odpolední se budou pohybovat na jihu Moravy mezi 25 až 28 stupni. Dopoledne oblačno, postupně většinou polojasno a večer pak může být i skoro jasno.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazenonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Je 10, hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Na Riviéře se zítra koná rozloučení s prázdninami v rámci Rivec Festu. Pohodu u vody doplní kromě hudby také charitativní běh, do kterého se může zapojit úplně každý. Třetina ze vstupného zároveň poputuje sociálnímu nadačnímu fondu. Za podstoupení všech doporučených preventivních prohlídek by pacienti mohli nově dostat na účet odměnu v řádech tisíců korun. Plánuje to novela ministerstva zdravotnictví, která chce lidi motivovat k větší péči o své zdraví. Podle lékařů to může některé skupiny lidí nalákat. Ekonomové však upozorňují, že finanční bonusy zatíží systém. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči byly v roce 2025 přes 515 miliard korun. Silné bouřky přinesly během pátku na severozápad Švýcarska velmi silný vítr a také velké kroupy. Podle místních médií zranili přes 40 lidí a silný vítr převracel i kamiony na dálnici. Velikost krup byla o průměru 6 až 8 cm. Silné bouřky se včera objevily také v Itálii, Francii a Německu a večer dorazily i do Česka. Znojemsko zasáhla i supercela. Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin k zápasu 6. kola. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Oba celky budou usilovat o první vítězství v ligovém ročníku.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Pozor, dávejte na trase u Adamova směrem na Bílovice, na Cvitavou, tam leží na silnici kámen. 188. kilometr D1 u Popůvek směrem na Brno, tam je nepojízdné osobní auto. 210.5 kilometr ve směru na Brno, v místě dopravního omezení se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením v koloně. A zasahují záchranné složky v Nové Vsi, kde došlo k havárii lesního stroje. I tam projíždějte opatrně a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krokodýl cestovatel se po 10. hodině vydá na místo, kde můžete přírodu vnímat všemi smysly. Kde to je, tak to se rozvíte už zanedlouho.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: My se s manželem nikdy o peníze nehádáme. To nic, co vydělává, za to vůbec nestojí.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Dnešní odpolední teploty až k 28 stupňům má se i vyjasňovat, tak možná jedna z dalších šancí vyrazit i dnes na koupák. Třeba na koupaliště s krásným výhledem. Kraví hora vás láká, plavky, ručník a můžete vyrazit.
2: A otevřeno má taky oblíbený biotop, který je ideální pro ty, co chtějí přírodní koupání a letní chill a taky italskou zmrzlinu.
1: A zdravíme i na koupák Královo pole, kde pro vás mají připravený parádní trávníček na slunění a také pohodičku u vody. Tak si užijte vodní radovánky.
0: Radio Krokodýl. Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you

0: Krokodýl cestovatel přináší další tip na výlet a tentokrát se vydá na místo, kde můžete přírodu vnímat všemi smysly, tedy i hmatem. Je to okružní trasa o délce necelých 5 kilometrů a jmenuje se Stezka bosou nohou. Vede z rakouské obce Schrattenberg směrem k Valticím, k romantické stavbě Kolonáda na nejvyšším bodě Lednicko-Valtického areálu.
1: A po této cestě je umístěno celkem 11 zastávek, na kterých si můžete projít bosy po kůře, šiškách, písku nebo kamenech. Můžete balancovat na vratkém mostě dřevěných trámů, odpočinout si na dřevěných lehátkách a taky se kochat pohledem do širokého okolí z nejvyššího místa, kopce Homole, a děti se mohou sklouznout na přírodní skluzavce.
0: Na stezce leží i muzeum železné opony. V letních měsících je na stezce navíc otevřena Bertyho chata s občerstvením.
1: No a kousek od hranic k Rakousku najdete bránu druidů a na tabulích jsou informace, v jakém druidském znamení stromu jste.
0: Tak pokud jste tam ještě nebyli, určitě důvod k tomu vyrazit se tam podívat.
2: Radio Krokodýl.
3: Fandíme s vámi. Zbrojovačky a zbrojováci, je čas znovu v sobě probudit draka. V sobotu 29. srpna od 17 hodin nás čeká domácí bitva se Zlínem. Přijďte ale s předstihem, už 3 hodiny před výkopem otevře své brány fanzóna ve znamení oktagonu. Těšit se můžete na podpisovku zápasníků, soutěže a další nabitý program. Zopakujeme nejvyšší návštěvnost ligy. Vstupenky kupujte na fczbrno.cz.
4: Fandíme s vámi.
5: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
6: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
7: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: znává. Minutu po půl jedenácté na Krokodýlu také Miraj a jejich drahokami. Už za chvíli Rednex, ale ještě předtím si poslechněte příběh, jak jsme pomohli starším manžerům. Rádi pomáháme a pokud o někom víte, tak nám napište pomoc@krokodil.cz.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Petra a je mi 35 let, jsem z Brna. Chtěla jsem pomoci svým přátelům, manželům Vránkovým. Je to starší manželský pár, je jim přes 90 let a jsou velmi vitální. Jejich velkým přáním bylo jít na koncert jejich oblíbeného orchestru Glena Millera. Lístky byly ale moc drahé a nemohli si je dovolit. A proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže a pro manžele Vránkovi lístky na koncert zajistil.
2: Koncert pro ně byl obrovským zážitkem. Měli velkou radost. Díky, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz. If it hadn't been for Cardinal Joe, I'd been married long time ago.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Za městskými strážníky se právě teď vydáme s Krokodýlem, abychom zjistili, co všechno museli řešit v tomto týdnu. Prozradí nám to jejich mluvčí Jakub Ganem.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Na přelomu týdne se dal před strážníky na útěk muž rybařící u Svitavy v Černovicích. Ulovenou rybu i udici přitom zahodil do řeky a po dopadení přiznal, že nemá rybářský lístek. Je podezřelý z pytláctví. V pondělí v Bohunicích nabídli strážníci svoji pomoc účastníkům drobné nehody, aby se ujistili, že se řidiči bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Postřehli ale, že 35-letý muž z Banenska, který svým Volkswagenem nadsouval do stojícího Mercedesu, měl potíže s rovnováhou i výslovností. Nadýchal jim skoro 2 promile alkoholu a hrozí mu vězení. A lidé z různých míst starého Brna hlásili ve čtvrtek pohyb malého plachého křížence, který běhal i po silnici a přes koleje. Strážníci sehnali majitelku a přejeli s ní k poslední svědkyni, která bojácného psa přivábila šunkou. Pes si prý až v Bohunicích otevřel nízko položené pootevřené okno a běžel do centra města, aby navštívil majitelčina přítele. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Tak i pejsky zachraňovali brněnští městští strážníci. Děkujeme, informace pro nás měl jejich mluvčí Jakub Ganem.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Rádio Krokodýl a hity na psání. Každý víkend dopoledne hrajeme podle vás. Hity na psání. Už dnes po 11. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
3: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
4: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
5: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Doran English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
12: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Pánok Habera a kapela Tým, držím ti město na Krokodýlu před 11. hodinou, sobotní dopoledne, zatem 29. srpna a na 11. Peťa připravila čerstvé zprávy. Co v nich?
1: Hezké dopoledne a ostatky Jana Masaryka budou exhumovány, i o tom budeme mluvit za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Obec Babice nad Svitavou a farma Buchtových vás srdečně zvou na sobotní akci Selský den. Už tuto sobotu od 13 hodin se můžete těšit na skvělý program pro děti i dospělé s ukázkou techniky i hospodářských zvířat. Chybět nebude ani prodej domácích produktů, hudební program a bohaté občerstvení. Takže už tuto sobotu farma Buchtových, Babice nad Svitavou, směrem na Křtiny.
2: Radio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 11. hodině budeme hrát hity, které si budete vybírat vy. Na lince 603, 103, 103, tak už popřemýšlejte, komu co necháte zahrát. 11. to bude za 3/4 minuty.
5: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: V centru Brna máme 23 stupňů, během odpoledne na jihu Moravy 25 až 28 stupňů. K tomu většinou polojasno, k večeru postupně i skoro jasno. Tak hezký sobotní den vám přejeme z Krokodýla.
6: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Začátkem září budou z lánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu roku 1948. Dobové vyšetřování mluví o sebevraždě, existuje ale i podezření na vraždu. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země. Oznámil to prezident Donald Trump. Fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. V předehrávce zdolali 2-0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýl pro vás má nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Zdržíte se na D1 mezi 216. až 209. kilometrem, zdržení zhruba půl hodiny, a v opačném směru mezi 203. až 209. kilometrem, tam je to něco kolem 22 minut. Tak s tím počítejte. Další věci, které se udály u Popůvek ve směru na Brno, na D1 stojí nepojízdné auto, projíždějte opatrně, a v Nové Vsi tam zasahují záchranné složky u havárie lesního stroje. I tam počítejte s komplikacemi, a pokud máte další informace, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 11. hodině do studia Krokodýla dorazil Jirka, ahoj.
1: Nazdar, poslední prázdninový víkend i z hity na přání.
0: Můžete si ho zpříjemnit, tady je telefonní linka, na které si můžete vybírat.
2: Rádio Krokodýl, hity na přání. Pro celé Brno a Jižní Moravu. Volej právě teď 600

Daya Insomniac, Krokodýl, tady jsou hity na přání. V tuto chvíli už můžete volat studio 603 103 103. Ptám se, co vám pustím, já jsem Jirka. Tohle jsou hity na přání, hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu.

0: Rádní dopoledne, Brno, Jižní Moravo, Krokodýl. Z Brna míříme na Znojemsko, tam volá kdopak. Halo, Krokodýl.
1: Hezkou sobotu, tady je Marek, co chce dělat Znojma.
0: Ahoj Marku, tak co ti pustíme, pro koho?
1: No, mi se strašně líbí Snap a bude to pro vás do rádia, protože jste dobré rádio a poslouchá vás od rána až do večera.
0: Moc děkujeme, tak Marku i pro tebe. Pohled do roku 94, jdeme zazpomínat. Mí se krásně, ahoj. A vy volíte studio Krokodýla 603 103 103. Já jsem Jirka. Tohle jsou hity na přání. Pěkné dopoledne.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Zbytek léta se užíváte s Krokodýlem. Kdo pak se dovolal další? Odkud? Halo, Krokodýl.
2: Bystrce.
1: Ahoj Lenko, zdravíme do Bystrce. Co to bude? Pro koho?
2: Helena Vondráčková, Dlouhá noc.
1: Komu zahraješ?
2: Pro tebe tý a Krokodýl.
1: Děkuju.
2: Pro mámku a pro všechny, kdo mě znají.
1: Už to letí, tak krásný víkend, ahoj, čau.
2: Ahoj.
3: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: do Bystrce, jedna dlouhá noc na Krokodýl. Teď se jdeme podívat taky na naši apku Rádia Krokodýl, kam můžete posílat vaše vzkazy, podobně jako píše Monča, která pracuje pro dopravní podnik města Brno, co by šalinářka, tak pro všechny šalináře, šalinářky z Krokodýla novinkový večírem.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: tohoto songu na Krokodýl úplně čiší léto. Novenkový večeren, Krokodýl, jsme vaše rádio. Díky, že jste s námi. Ať už děláte cokoliv, jste doma, anebo ještě v práci. Krokodýl, rádio, které vás taky osvěží.
1: Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
2: Ekonomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekonomy.cz.
3: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: 11 hodin, 22 minuty.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
8: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
9: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
4: Unihobby.
9: Rozumíme českým kutilům.
10: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
12: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
13: Je dobré mít spolehlivého přítele.
1: Vaše nejvěrnější rádio.
13: Stále s vámi.

titulní písnička z filmu Gump 2 o pejsích. Kroku dělal tohle vaše rádio. No a teď máme zahrát taky pro Verunku, která poslouchá v Řečkovicích a zrovna venčí pejska, tak ve sluchátku má krokodýla Mike Oldfield, ty zvedne náladu. Tak pěkné dopoledne, Brno, Jižní Moravo. Hity na přání. Yeah.

0: tady jsou hity na přání Krokodýl, Mike Oldfield.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání.
0: Pojďme na telefon, kdo pak se dovolal? Haló?
2: Ahoj Jirko, tady je biker Zdenek Becha ze Šepkovic. Písničku bych poslal kamarádům, co jsme nastupovali v roce, to už je dávno, 68 do školy ve zbrojovce za dohledu ruských vojáků a děla na Záberdocpickém mostě. Pochopitelně tobě do rádia, no a jinak jste super rádio, až na občas to tady u nás trochu škrčí, takže hezký víkend a všem pohodu a dáme San Francisco.
0: Dáme, díky moc, zdravíme do Moravských Budějovic, Krokodýl, tady jsou hity na přání, Jirka s váma, co si pustíme, co to bude, je to na vás, pěkné dopoledne a pokud obědváte, dobrou

0: Global DJs. Krokodýl, hned je na přání. Hrajeme podle vás.
1: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
2: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
1: A mytí oken?
2: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
3: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
10: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
11: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
12: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A přes sapku Rádia Krokodýl se s námi můžete spojit. Krokodýl vás celý týden zval i na Guláš Fest. No a tam nám právě teď posílají vzkaz. Zdravíme.
2: Ahoj. Ahoj, tady Zuzka z Ponětovic. Já bych ráda zahrála, nechala zahrát písničku pro všechny, kteří se účastní Guláš Festu, který se dneska koná. Je tam super parta lidí. Zahrajte jim něco pěkného, takového jako do rytmu a tím jde ta práce dobře od ruk. Děkuju.
1: My moc taky děkujeme, že jste s námi ve spojení i přes apku Rádia Krokodýl.

Jedno Despacito, Krokodýl i na Guláš Fest, tak zdravíme, jsme Krokodýl, no a teď máme zahrát všem pracantům, kteří makají na stavbě na Šumavské, tak díky, že jste s námi.

0: Mankin Solveig, hello, čerstvé zprávy s Petrou Otěmurou.
1: Přeji hezký den, státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. Teddy Swims. ATC. A nebo Činasky. Každý ráno, když si vzpomenu. Už za malou chvíli.
2: Krokodýlí zvuky. Pravdě do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
2: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
6: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Zítra čekejte polojasno, teploty kolem 28 stupňů Celsia.
8: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře v pondělí ve 14 hodin. Státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zahájil zřízení Americké vesmírné akademie. Má se jednat o instituci založenou na vojenské akademii West Point a dalších podobných armádních institucích. Podle Trumpa má vesmírná akademie cvičit nejen členy americkým prezidentem založených vesmírných sil, ale také inženýry a civilní operátory potřebné v komerčním vesmírném průmyslu. Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Úřadující vítěz konferenční ligy a soupeř Sparty v evropské lize zůstal s 0 bodů na kontě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete. Dejte pozor, je tady neprůjezdná Červinková v ulici, tedy v městské části Královopole, neprůjezdná kvůli pořádání fotbalového utkání, tak s tím počítejte, krokodýláci, šťastnou cestou.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi a taky léto.
1: Rádio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
0: Dáme vám tipy, kam vyrazit, no a taky se spojíme s městskou policií Brno, tak si nás držte, jsme Krokodýl.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Několik měsíců po svatbě se ptá matka novomanželky. Tak co, jak se k tobě chová tvůj muž? Výborně, dá mi všechno, co potřebuji. A zkušená matka na to, no, tak to asi potřebuješ sakra málo.

0: Michal Hruza na Krokodýlo a my jdeme do zoo.
1: Krokodýl, hrdý mediální partner brněnské zoo.
2: Za zvířátky s krokodýlem.
0: Tip na víkend, co takhle vyrazit do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu. Tak zdravíme.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes začnu jednou technickou. Omluvte prosím stížené podmínky při vstupu do zoo z důvodu výstavby nového chodníku. Práce potrvají do konce příštího týdne. No a uteklo to jako voda a prázdniny jsou téměř u konce. Zoo Brno vám nabízí hned dvě možnosti, jak se s nimi

0: rozloučit. První je hned v sobotu 29. srpna, kdy pořádáme Den adoptivních rodičů a parťáků. Program však není pouze pro naše podporovatele. Přijít může úplně každý. Druhou možností je pak zavolat Ahoj prázdniny v pondělí 31. srpna na středisku ekologické výchovy Hlídka pod Špilberkem od 15. do 17. hodiny odpolední a součástí programu je i vystoupení divadla Koráb. Máme stále co nabídnout, tak se za námi zastavte. Otevřeno máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
1: Taky zdravíme do Zoo Brno.
2: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku. Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš. Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
5: Pivnice u Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
6: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
8: Je dobré mít spřízněnou duši.
9: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
1: Tady Radka, je mi 32 let a pracuji jako učitelka na základní škole v Brně. Touto cestou bych chtěla pomoct své žákyni Sáře, která by strašně moc ráda jela na lyžák, ale maminka je samoživitelka a nemůže si to z finančních důvodů dovolit. Sára by byla navíc jediná ze třídy, která by na lyžák nejela. Proto jsem poprosila Rádio Krokodýl o pomoc.
0: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. Výcvik zaplatil a k tomu Sáře zařídil kompletní lyžařskou výbavu.
1: Když jsem do Sáře řekla, tak měla obrovskou radost. Děkuju moc, Krokodýle.
0: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Tak, krokodýláci, už je to tady, blíží se první školní den. Letos máme pro vás tradiční výzvu. Hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, navíc ho celou parádou odveze do školy naše krokohlídka Rádia Krokodýl. Tak ho přihlašte na studio@krokodil.cz, napište jméno prvňáčka, odkud je, telefonní kontakt na vás a krátký příběh o něm, na co se třeba nejvíce těší do školy a proč právě jeho by měla krokohlídka doprovodit do školy. Krokodýláci, jsme tady pro vás, máme pro vás prvňáčka.
0: Prvňáček Rádia Krokodýl. Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem starostou obce Kuparovice, jmenuji se Jiří Kališ. V obci Kuparovice máme vyhlášku, že v době, kdy jsou tady ty veliký sucha, tak lidé nesmíjou zalévat zahrady, nesmíjou umývat třeba vozidla a podobně, z toho důvodu, aby prostě se šetřilo pitnou vodou.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat. Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 118 000 korun.
3: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
4: Vážně?
3: Jasně, dej na mě.
5: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl.
6: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
7: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
8: Unihobby.
7: Rozumíme českým kutilům.
9: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, penzíko, multisportku a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým, to je Daikin Device. Více na práce@daikinbrno.cz.
10: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
11: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
12: That's Helen Doran English.
11: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Doran English Brno střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
12: Come and join us!
11: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
13: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
14: Vážně? A co umí?
13: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
14: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
15: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
16: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Krokodýl hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýláci, cítíte to? Léto! Poslední prázdninový víkend, my jsme tady s vámi. Petra, čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne, brněnští vědci zjistili, že imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. a 5. Bude Mr. President.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Rádio Krokodýl. Počasí.
2: Na Jižní Moravě máme teď příjemně polojasno, skoro jasno, teploty kolem 28 stupňů. Zítra opět polojasná obloha, teploty kolem 27.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím. Brněnští vědci nově zjistili, že jsou nezbytné pro správný vývoj, růst a obnovu zubů. Tuto neznámou ochrannou schopnost odhalili při studiu makrofágů, což jsou klíčové buňky v imunitním systému. Nová studie může v budoucnu vést k lepší a efektivnější léčbě nemocí spojených se zuby. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Za 35 milionů korun je na prodeji byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii, před kterou se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva. Nabízený byt v přízemí se dvěma ložnicemi, pracovnou a dvěma koupelnami má rozlohu 121 metrů čtverečních. Fotbalisté Paris Saint-Germain opět v domácí lize remizovali 2-2. I proti Lille přitom museli dotahovat dvougólovou ztrátu. Pět dnů po vydřené remíze v Rennes na úvod ligové sezóny tentokrát zachránili alespoň bod v Lille až v nastaveném čase.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Pozor, v Brně neprůjezdná Červinkova ulice v Králově Poli z důvodu pořádání fotbalového utkání, tak dávejte pozor, kdyby cokoliv, volejte linku řidičů.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tak je to jasné, dneska velký zápas brněnské zbrojovky. Jsme vaše rádio, které fandí.
1: Rádio Krokodil fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.
0: Máme fantastickou zprávu, protože vstupenky na další utkání zbrojovky Brno budeme nadělovat přímo v našem vysílání. Tak se nás držte.
1: Rádio Krokodil fandí brněnské zbrojovce. Fandíme s vámi.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Host volá vrchního. Ten přispěchá a hned chce inkasovat. Platit? Prosím, co jste měl? Malé pivo a velkou trpělivost, pane vrchní.

0: Natasha Bedingfield, This World, sami pro vás chystáme od pondělka zase něco extra.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo.
0: Je to tady od pondělka, krokodýláci, budeme nadělovat benzín gratis, tak nás dobře poslouchejte, protože od pondělka začínáme.
1: Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
2: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
3: Je libo akučku, křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
4: Uni hobby.
3: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: 13 hodin 21 minut.
5: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
6: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
7: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
1: Rádio Krokodýl.
8: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
9: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
10: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
11: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
12: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
11: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
12: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
11: Více informací v restauracích KFC.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Je dobré být spolu. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Utrápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
1: Jsem Jaromír Kuban, starosta obce Trboušany. Kvůli suchu máme zakázaný napouštění bazénu, umývání aut a zalívání trávníků. V tuto chvíli zrovna řešíme, jak budeme monitorovat občany, aby jsme hlídali, že ty trávníky opravdu nezalívají tou městskou vodou.
0: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: a na Jižní Moravě.
1: A víme, jaký byl týden z pohledu městské policie Brno. Jakub Ganem na telefonu, zdravíme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Na přelomu týdne se dal před strážníky na útěk muž rybařící u Svitavy v Černovicích. Ulovenou rybu i udici přitom zahodil do řeky a po dopadení přiznal, že nemá rybářský lístek. Je podezřelý z pytláctví. V pondělí v Bohunicích nabídli strážníci svoji pomoc účastníkům drobné nehody, aby se ujistili, že se řidiči bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Postřehli ale, že 35-letý muž z Panenska, který svým Volkswagenem nadsouval do stojícího Mercedesu, měl potíže s rovnováhou i výslovností. Nadýchal jim skoro 2 promile alkoholu a hrozí mu vězení. A lidé z různých míst starého Brna hlásili ve čtvrtek pohyb malého plachého křížence, který běhal i po silnici a přes koleje. Strážníci sehnali majitelku a přejeli s ní k poslední svědkyni, která bojácného psa přivábila šunkou. Pes si prý až v Bohunicích otevřel nízko položené pootevřené okno a běžel do centra města, aby navštívil majitel či na přítele. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
5: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
6: Nechoď do té vody!
7: Mami, neboj se, krokodýl plavat umí!
8: Chtěli byste pro své dítě vhodný sport? V našem plaveckém klubu Krokodýl Brno se vaše dítě naučí správným plaveckým dovednostem, ale získá i všestranný základ pro svůj další rozvoj. Malí i velcí, přijďte mezi nás. Více na plaváníkrokodýl.cz.
9: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
10: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
11: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
13: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
14: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
15: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: opustila.
1: Děkujeme vám, děkujeme vám.
2: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: close your eyes.
1: Bastille a Pompeji, chvíli před 14. hodinou vás od mikrofonu Krokodýla zdraví Janča Houbová, krásné odpoledne a taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy, tak o čem budou?
2: Hezké odpoledne, za preventivní prohlídky Češi dostanou peníze, víc o tom za chvilku.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: A co si dáme z hitu Krokodýla po 14. hodině? Jennifer Lopez. Don't know if it lasts forever, but it's now or never, you could... K tomu devadesátky a Sweat. Z českých hitů Lucie Šťastný chlap.
6: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: A jak to vypadá aktuálně s počasím v Brně a na jižní Moravě? Ač to nevypadá, tak venku je docela teplo. Brno 27 stupňů Celsia, Blansko-Hodonín i Vyškov zhodně 25 a nejtepleji je v tuto chvíli v Břeclavi a ve Znojmě, kde měříme 28 stupňů Celsia. Podle meteorologů bude dnes odpoledne většinou polojasno, večer i skoro jasno.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
6: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Přeji hezký den.
6: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: Na Riviéře se zítra koná rozloučení s prázdninami v rámci Rivec Festu. Pohodu u vody doplní kromě hudby také charitativní běh, do kterého se může zapojit úplně každý. Třetina ze vstupného zároveň poputuje sociálnímu nadačnímu fondu. Za podstoupení všech doporučených preventivních prohlídek by pacienti mohli nově dostat na účet odměnu v řádech tisíců korun. Plánuje to novela ministerstva zdravotnictví, která chce lidi motivovat k větší péči o své zdraví. Podle lékařů to může některé skupiny lidí nalákat. Ekonomové však upozorňují, že finanční bonusy zatíží systém. Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči byly v roce 2025 přes 515 miliard korun. Silné bouřky přinesly během pátku na severozápad Švýcarska velmi silný vítr a také velké kroupy. Podle místních médií zranili přes 40 lidí a silný vítr převracel i kamiony na dálnici. Velikost kroup byla o průměru 6 až 8 cm. Silné bouřky se včera objevily také v Itálii, Francii a Německu a večer dorazily i do Česka. Znojemsko zasáhla i supercela. Fotbalisté Zlína jako jediní v první lize zatím nebodovali a mohou to dnes změnit na stadionu Zbrojovky Brno, kde nastoupí v 17 hodin k zápasu 6. kola. Ve stejný čas začnou hrát Pardubice proti dalšímu nováčkovi brněnskému Artisu. Oba celky budou usilovat o první vítězství v ligovém ročníku.
6: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. V Třebíči v Nádražní ulici se srazily dva autobusy, tak tam počítejte s omezením. A ještě jedna nepříjemnost na trase z Vyškova na Brno u Holubic, tak tady bourali dva osobáky, počítejte se zdržením. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
6: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: společnosti Krokodýla v sobotu 24. srpna, kdy svůj svátek slaví nositelky krásného jména Nina, tak všechno nejlepší a nejkrásnější. Jinak za malou chvíli oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel a v ní tip, kam si můžete vyrazit, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Prosím vás, dal bych si kafe s rumem. No tak kávu dostat můžete, ale rum nemáme. Aha, no tak mi dejte čaj s rumem. Čaj můžete taky dostat, ale rum nemáme.
3: No tak mě dejte zkrátka samotný rum.

0: cestovatel.
1: Krokodýláce, teď už také slibovaná rubrika s tipem na výlet krokodýle cestovatel. No a tentokrát společně vyrazíme na naučnou stezku Brána do Římské říše. Má být krásné počasí, tak pojďme na to. U pasohlávek na břehu Novomlýnských nádrží Jižní Moravy můžete projít historicky zaměřenou naučnou stezku. Jmenuje se Brána do Římské říše. Byla otevřená teprve nedávno před několika lety a přestože je dlouhá jen 1,5 kilometru, vešlo se na ní hned 10 zastavení, takže nic náročného. Prostřednictvím opravdu povedeně zpracovaných informačních tabulí se podíváte na místa jedinečných archeologických nálezů hradiska Umušova, jediného bývalého římského tábora na celé Moravě. Dozvíte se taky o tom, že na místě dnes již zaniklé obce Mušov na dně dnešních nádrží byla před 2000 lety vybudována mohutná pevnost s lázněmi, později tady byly objeveny cihly, římské mince, keramika, ale například také legionářské brnění. Naučná stezka začíná přímo u kempu Merkur v Pasohlávkách a dojet na místo můžete autem, ale pokud třeba auto nemáte, tak zoufat nemusíte, protože do Pasohlávek jezdí i autobus. Tak určitě vyražte na pěknou, nenáročnou procházku na naučnou stezku Brána do Římské říše.
0: Rádio Krokodýl. Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
2: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Dobrý den, potřebovali bychom pravidelný úklid kanceláří. Jak to u vás funguje?
5: Jednoduše, přijedeme na prohlídku, připravíme nezávaznou cenovou nabídku a v případě zájmu se o úklid postarají naši prověření a vyškolení pracovníci.
4: A mytí oken?
5: To máte v ceně pravidelného úklidu dvakrát ročně zdarma.
6: LK Clean. Profesionální úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor a bytových domů v Brně. Pro více informací volejte na číslo 603 480 910.
7: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
8: Brněnské
9: zbrojovce.
8: Fandíme s vámi.
10: Zbrojovka se vrací na Srbskou. A to hned dvakrát během jednoho týdne. V sobotu 29. srpna od 5 proti Zlínu. Už 3 hodiny před výkopem startuje fanzona ve znamení oktagonu. A ve středu 2. září nás od 6 čeká Hradec Králové a to v duchu Back to School. 2 zápasy, 1 zbrojovka. Probuď v sobě draka. Lístky pořídíte na www.fczbrno.cz.
8: Fandíme s vámi.
11: Natři to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
12: Unihobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. 2 týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte 7. hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
14: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.
15: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Je dobré mít se kam vracet. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Britney Spears, Baby One More Time. Za malou chvíli Miley Cyrus, nebo taky Lucie Šťastný chlap. A teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Lenka, jsem z Brna a jsem maminka 2,5letého syna Františka. František se narodil jako zdravé miminko, které mělo jen levou nožičku stočenou dovnitř, takzvanou golfovou nohu. Bohužel se ukázalo, že František má více vrozených vad kostry, má proto opožděný psychomotorický vývoj a jsou nutné rehabilitace a terapie, které většinou neproplácí pojišťovna, a tak péče o syna je i velmi finančně náročná. Proto jsme poprosili o pomoc Rádio Krokodýl.
1: Krokodýl se rozhodl, že pomůže, a František dostal 5 lekcí logopedie v rámci rehabilitačního programu v Klimkovicích.
2: František díky tomu udělal obrovské pokroky. Děkujeme, Krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Je to tak, krokodýláci, konec plísně na chlebu, kterou byste mohli přehlédnout. Je to tak, odhalit plesnivý chleba pomůže nevidomým a slabozrakým lidem umělá inteligence. Na vývoji nové aplikace spolupracuje Mendelova univerzita v Brně s Technickou univerzitou v Liberci. Vývojáři teď mají k dispozici zhruba 1400 fotografií plesnivého jídla, na kterých se model učí. Pro spolehlivější výsledky jich ale bude potřeba o hodně více, zhruba 10 000. No a teď je šance pro vás, krokodýlové, databázy můžou rozšířit totiž i dobrovolníci. Stačí vyfotit plesnivou potravinu v jakékoliv fázi a snímky zaslat. První uživatelé by aplikaci mohli začít využívat koncem tohoto roku. No, to by člověk nevěřil, kdy se mu bude hodit třeba plesnivý chleba.
0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Pivnice u Kohoutů slaví už páté narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích u Kohoutů.
3: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální team buildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
5: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
6: Angličtina přirozenou a zábavnou formou.
7: That's Helen Duran English.
6: Hravě, přirozeně a bez biflování. A nejen angličtina, nově i španělština. V Helen Duran English Brno Střed na Zábrdovické učíme děti od miminek až po teenagery. Osvědčená metoda s více než 40-letou tradicí. Přijďte na ukázkovou lekci zdarma.
7: Come and join us!
6: Více na www.helendoron.cz/brnostřed.
8: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticketportál. Více na brnobeachpro.cz.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Letní hitovka Luna Bailando, 14 hodin 58 minut, krokodýláci, a to znamená, že jsou připraveny aktuální zprávy. Má je pro vás Peťa Papančevová, o čem budou?
1: Hezké odpoledne, ostatky Jana Masaryka budou exhumovány, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A na co se můžete těšit z krokodýlích hitu po 15. hodině? Sweet Caroline.

0: devadesátky a Coolio. Z českých hitů Reddy Kirken. Patnáctá hodina je tu za půl minuty.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A jdeme se také podívat na počasí, jak to aktuálně vypadá v Brně a na Jižní Moravě. Příjemné letní počasí, Brno 27 stupňů, Blansko, Hodonín i Vyškov zhodně 26 stupňů, nejtepleji aktuálně v Břeclavi a ve Znojmě, kde měříme 28. Podle meteorologů bude dnes odpoledne většinou polojasno, večer i skoro jasno.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: V úterý 1. září se v 16 hodin uskuteční slavnostní otevření dětského hřiště v parku na Obilním trhu. Pro děti bude připraven také doprovodný program. Městská část Brno-Střed hřiště kompletně zmodernizovala a rozšířila. Začátkem září budou z lánské rodinné hrobky vyzvednuty ostatky Jana Masaryka. Otevření hrobu někdejšího československého ministra zahraničí by mělo přispět k objasnění jeho smrti. Syn prvního československého prezidenta zemřel za nejasných okolností po pádu z okna svého bytu v Černínském paláci v březnu roku 1948. Dobové vyšetřování mluví o sebevraždě, existuje ale i podezření na vraždu. Spojené státy uzavřely ropnou dohodu s Venezuelou. Zajistili si tak většinovou kontrolu nad více než 65 miliardami barelů z prokázaných venezuelských zásob ropy. To odpovídá zhruba pětině celkových prokázaných ropných rezerv této latinskoamerické země, oznámil to prezident Donald Trump. Fotbalisté AC Milan vyhráli i druhý zápas v nové sezóně italské ligy. V předehrávce zdolali 2-0 Benátky a navázali na nedělní vítězství z hřiště FC Turín.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Brněnsku ve Střelicích v Tečické ulici uvízlo nákladní auto pod mostem, místo je neprůjezdné. D1 206. kilometr za Slatinou ve směru na Vyškov, tady došlo v koloně ke střetu osobního auta s nákladním, pomalu jedoucí kolona má skoro 10 kilometrů, tak s tím počítejte. A na Břeclavsku u Klobouku ve směru na Těšany havarovalo osobní auto mimo komunikaci, tak projíždějte opatrně. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu a kdyby cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

0: 15. hodina je tady, no a to znamená jediné, za malou chvíli nás čeká lekce brněnského hantecu a společně s ní Honza Ženek Hlaváček. Ženy, vítej.
1: Zdar, jak jsi měl skoro k s ním, mládežníci. Gomity, to to znamená mít tušimici?
0: No tak na to se podíváme už za malou chvíli, tak buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Někteří lidé si nemůžou představit nic horšího než vlas v polévce. Ale zapomínají, že polévka ve vlasech taky není nic příjemného.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
1: Dohrála nám Katy Perry a teď už také lekce brněnského Hantecu a společně s ní odborník na brněnskou řeč Honza Žanek Hlaváček. Ženy, ahoj.
2: Zdar, jak jsi měl skoro k sní mládežníci. Gomity toto znamená mít tušimice?
1: No tak na to jsme se samozřejmě ptali vás.
3: A mít rýmu, mít příušnice, mít vši.
4: Mít nějakou předtuchu.
1: Tak sama nevím, Žanku, jak je to správně?
2: Mít tušimice znamená něco tušit. Mám dneska těžký tušimice, že budeme mít všichni bytelidin.
1: Tak to je dobře, tolik Žanek Hlaváček a brněnské Hantec.
0: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. Poslouchej rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz.
5: Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na Ekondomy.cz.
6: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
7: Uni hobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Janča Houbová.
8: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
9: Rádio Krokodýl.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodýl.cz.
10: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
11: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
0: Rádio Krokodýl.

0: OKTAGON konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda, Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na OKTAGON.MMA.com.
1: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
3: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Karent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Je dobré mít se komu svěřit. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Ordinary na Krokodýlu 15 hodin na 30 minut. No a města a vesničky v Jihomoravském kraji bojují se suchem. Jak? To vám poví místní starostové.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Mé jméno je Petr Blahák a jsem starostou obce Bohančice. Proti suchu jsme udělali komplexní řadu opatření. První z nich byly opatření typu suchých poldrů, které máme nad vesnicí. Tyto suché poldry fungují k zadržení vlastně veškeré deštěvé vody, která předtím ohrožovala obec. Nad tím jsme vlastně zcelili území celkem 33 hektarů, kde se postupně vysázelo okolo 2000 stromů a v tomto prostoru ještě vyrostlo dalších 10 protierozních valů a remízků.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byly jen všude zdejší, no a teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Soutěž, ve které jsme rozdali už téměř 3 miliony korun a ve které v tuto chvíli soutěžíme o částku 118 200 korun. Tato částka může být samozřejmě vaše, pokud uhodnete, co je tento záhadný zvuk. A pokud máte tip, tak určitě neváhejte a volejte mi právě teď do studia. Číslo je 603 103 103.
0: Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Tak to byla Dua Lipa, teď už taky krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Na lince 603 103 103 první a nejrychlejší volající je to pan Zdeněk.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, Zdeňku, kde nás ladíte?
2: No, na venkově, na zahrádce, jelikož pršelo, tak nemusím zalívat a odpočívat.
1: Je, tak to máte fajn. No a dovolil jste si jako první, soutěžíme aktuálně o 118 200 korun za uhodnutí tohoto zvuku. A váš tip, co by to mohlo být, zní prosím jak?
2: No, můj tip je krájení hub, řípku.
1: Je mi to jasný, rozumím, ovšem teď jde o to, jestli je tento tip správný. Ptáme se arbitra. Tak říká, že bohužel správný není.
2: Tak příště něco vymyslím, děkuji.
1: Mějte se krásně a užívejte volno. Naschranou. Krokodýláce, vy nezoufejte, navyšujeme bank a soutěžíme dál.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhrávaj.
3: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chladičky. Kdy opravíš ten koš? A kolik stála oprava toho auta?
4: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka, aby to konečně drželo. ProEx2000.cz.
0: Radio Krokodýl. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
6: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům.
8: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.

0: Vyberte si nové povlečení na mkluškoviny.cz ještě dnes.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

0: Pohodičkový hit od Lost Frequencies Reality, chvíli před 16. hodinou. Krásné odpoledne vám přeje Janča Houbová, no a taky Peťa Papančová, která má aktuální zprávy na 16. Tak o čem budou?
1: Přeji hezký den, státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A my si po 16. hodině dáme Rianu. Tak tenhle hit má letos 15 let, to je neuvěřitelný. K tomu si dáme taky něco z 80. Journey. A poslední prázdninový víkend nesmí chybět Žijeme len raz.
3: Žijeme len raz, právě tu a právě včera, slunko světí rovná koda, všetký zás, tak se nemrač, ale za...
0: A jak to bude s tím letním počasím? Pojďme se na to podívat.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Počasí je stále letní, prázdninové i v Brně, i na jižní Moravě. Brno 27 stupňů, Blansko, Hodonín i Vyškov 26 a nejteplej aktuálně Břeclav a Znojmo 28 stupňů Celsia. Podle meteorologů bude dnes odpoledne polojasno, večer i skoro jasno. No a jak to bude vypadat v neděli? Očekáváme většinou polojasnou, přechodně i zvětšenou oblačnost. Jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přeháňka. Denní maxima v neděli v Brně a na jižní Moravě 27 až 30 stupňů.
4: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezkou sobotu.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: U nákupního střediska Lipsko na Libušině třídě v Kohoutovicích vznikl nový klimapark. Původní dětské hřiště se proměnilo ve veřejný prostor pro děti i dospělé. Jsou tam mlžítka, pítko, nové posezení a zeleň. Součástí je také systém, který podle aktuální teploty automaticky spouští zavlažování a ochlazovací trysky. Klimapark se slavnostně otevře v pondělí ve 14 hodin. Státní hrady a zámky se zítra poprvé otevřou návštěvníkům zdarma. Na vybrané prohlídkové okruhy je ale potřeba předem získat bezplatnou vstupenku na webu Národního památkového ústavu. Druhý bezplatný den bude následovat v neděli 27. září. Americký prezident Donald Trump podepsal exekutivní příkaz, kterým zahájil zřízení Americké vesmírné akademie. Má se jednat o instituci založenou na vojenské akademii West Point a dalších podobných armádních institucích. Podle Trumpa má vesmírná akademie cvičit nejen členy americkým prezidentem založených vesmírných sil, ale také inženýry a civilní operátory potřebné v komerčním vesmírném průmyslu. Manchester City ve druhém kole anglické ligy zvítězil 4-1 na hřišti Crystal Palace a zůstal 100%. Úřadující vítěz konferenční ligy a soupeř Sparty v evropské lize zůstal s 0 bodů na kontě.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. D1 206. kilometr za Slatinou ve směru na Vyškov. Tady došlo v koloně ke střetu osobního auta s nákladním. Pomalu jdoucí kolona má 10 kilometrů. Na Břeclavsku u Hlohovce ve směru na Lednici zasahují záchranáři a policie u střetu motorkáře s cyklistou. Tak tam počítejte s kratším zdržením v obou směrech. D1 171. kilometr u Ostrovačic ve směru na Prahu. Pozor na nepojízdné osobní auto. A ještě na nepříjemnost na Břeclavsku u Klobouku ve směru na Těšany, tak tady havarovalo osobní auto mimo komunikaci, projíždějte opatrně. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte, no a kdyby přece jen cokoliv, tak nám zavolejte.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Krásné odpoledne, Janče Houbová s vámi, jste s krokodýlem, no a za malou chvíli už pro vás opět budu mít tip, kam můžete vyrazit. Oblíbená rubrika Krokodýl cestovatel je připravená, tak buďte s námi.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Celá dlouhá staletí se hledal kámen mudrců. A ono je to zatím pivo.

0: Hit za hitem.
1: Radio Krokodýl.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: cestovatel.
1: Tak to byla Eva Farna, Leporello, a teď už taky připravená rubrika Krokodýl cestovatel, kde poznáváme krásy Brna a Jižní Moravy, no a máme pro vás tip, kam můžete vyrazit. Teď už se vydáme poznávat pravou Jižní Moravu, vydáváme se totiž do vinařské obce na Hodonínsku v Jihomoravském kraji, která leží 15 kilometrů od Hodonína. Vydáváme se do Čejkovic. Středověká historie právě Čejkovic je spjata s templáři, na které odkazují i symboly obce. Dominantou obce jsou dvě historické stavby, původně gotická tvrz, se dnes zámek, ve kterém se nachází hotel a restaurace a kostel svaté Kunhuty. Čejkovice jsou neodmyslitelně spjaty s osobou prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. V obci se totiž nachází domek, ve kterém žil Masaryk od svých 6 do 12 let. Dnes je v tomto domku malé muzeum, které připomíná tuto významnou osobnost spjatou s historií naší vlasti. Na kopci nad centrem obce se nachází bylinkový ráj, zde si můžete užít zážitkovou exkurzi ve výrobě čajů, odpočinkem v čajovém salonu s kavárnou anebo procházkou bylinkovou zahradou svaté Hildegardy s výstupem na vyhlídku na Výsluní. Obec Čejkovice je také ideálním výchozím místem pro cyklistické výšky do širokého okolí, například jižním směrem do Lednicko-Valtického areálu či severním směrem na Kyjovsko do oblasti takzvaného Moravského Toskánska. Tak si ještě užijte poslední prázdninový víkend.
0: Rádio Krokodýl. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.
2: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi se tu 4 pytlů.
3: Unihobby.
2: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
4: Navštivte Kika Outlet. Na ploše 1500 metrů čtverečních nábytek a bytové doplňky se slevou až 90%. Kika Brno Modřice.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od

0: Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Je dobré si pomáhat.

0: Golden za malou chvíli na Krokodýlu Queen, nebo taky Ego žije Melen Ras. Teď už se pojďme podívat, komu krokodýl pomáhá.
1: Krokodýl. Rádio, které pomáhá. Celý rok pomáháme vám, posluchačům. A komu jsme už pomohli?
2: Jmenuji se Elena, je mi 62 let a jsem z Brna. Rádio Krokodýl poslouchám už mnoho let a vidím, že pomáhá. Jsem v plném invalidním důchodu a mám v pěti svoji vnučku Martinu, která je 10 let, která je vážně nemocná a na Vánoce měla druhou operaci nádoru mozku a stala se tu 4letá holčička. Bydlím s vnučkou v garzonce, jsou prázdniny a chtěla bych Martince dopřát nějaké zážitky. Nemůžeme si je ale dovolit a proto jsem požádala Rádio Krokodýl o pomoc.
3: Krokodýl se rozhodl, že pomůže. A Martinka s babičkou vyrazí na koupaliště Riviera, do akvaparku, do kina, na pizzu, do šmoulí vesničky a čeká je ještě spousta dalších skvělých zážitků.
2: Když se Martince řekla, co všechno nás v letě čeká, měla velkou radost. Díky, krokodýle.
1: S námi nejste nikdy sami. Krokodýl, rádio, které pomáhá. Chtěli byste pomoct někomu ve vašem okolí? Napište nám jeho příběh na pomoc@krokodil.cz.

0: Prvňáček Rádia Krokodýl.
1: Krokodýláci, je to tady první školní den, už se nám opravdu nezadržitelně blíží a i letos pro vás máme naši tradiční výzvu, kdy hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Vítězi připravíme den, na který jen tak nezapomene. Dostane výbavičku do školy, dárky pro svou třídu a hlavně s celou rodinou ho s plnou parádou odveze do školy naše krokohlídka. Jak se přihlásit, napište nám na e-mail studio@krokodil.cz. Určitě tam napište jméno prvňáčka a odkud je, krátký příběh o něm, na co se do školy nejvíce těší a proč by právě jeho měla krokohlídka doprovodit do školy. A samozřejmě nezapomeňte také telefonní kontakt. Krokodýl vybere už dnes prvňáčka, jehož příběh nás nejvíce zaujme.
0: Rádio Krokodýl.
2: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
3: Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
4: Unihobby.
3: Rozumíme českým kutilům.
5: Když práce, tak Daikin. V Brně Slatině už 20 let vyrábíme tepelná čerpadla a součástí do klimatizací. Právě teď hledáme nové kolegy a kolegyně na pozici operátor nebo operátorka výroby. Za nástup získáte náborový příspěvek 30 000 korun. Nabízíme stabilní zaměstnání, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu a další top benefity. Více informací najdete na práce@daikinbrno.cz. Když práce, tak Daikin.
6: Světová série v beach volejbalu opět v Brně. Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji. Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: I Will Survive, hit z roku 1978. Za malou chvíli tady máme 17. hodinu a to znamená, že jsou připraveny aktuální zprávy s Peťou. O čem budou?
1: Hezké odpoledne. Brněnští vědci zjistili, že imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím, i o tom za chvilku.
2: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: A po 17. hodině DJ Antoine. Pak taky devadesátky a We

0: těším, no a za malou chvíli taky Miraj Samrlá. Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat. 17. hodina je tu za půl minuty.
1: LK Clean. Pravidelný úklid kanceláří, ordinací, komerčních prostor nebo bytových domů v Brně s LK Clean za každého počasí. lkclean@brno.gmail.com.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: A na řadě je také počasí. Aktuálně Brno a Jižní Morava hlásí jasno a teploty příjemné okolo 26 stupňů Celsia. Jak to bude vypadat v neděli, očekáváme většinou polojasno, přechodně i s většinou oblačnost, jen s malou pravděpodobností se může vyskytnout přehánka, jinak denní maxima v neděli v Brně a na Jižní Moravě 27 až 30 stupňů.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz, internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
4: Přeji hezký den.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
4: Imunitní buňky chrání lidské tělo nejen proti infekcím. Brněnští vědci nově zjistili, že jsou nezbytné pro správný vývoj, růst a obnovu zubů. Tuto neznámou ochrannou schopnost odhalili při studiu makrofágů, což jsou klíčové buňky v imunitním systému. Nová studie může v budoucnu vést k lepší a efektivnější léčbě nemocí spojených se zuby. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor v nezaměstnanosti a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit asi 4,5 miliardy korun na výdajích. Částka by v prvních měsících znovu klesla z 80% výdělku na 65%. Maximální podpora by činila 60% průměrné mzdy místo letošních 80%. Proti se staví odbory, zaměstnavatelé i odborníci. Za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii, před kterou se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva. Nabízený byt v přízemí se dvěma ložnicemi, pracovnou a dvěma koupelnami má rozlohu 121 metrů čtverečních. Fotbalisté Paris Saint-Germain opět v domácí lize remizovali 2-2. I proti Lille přitom museli dotahovat dvougólovou ztrátu. Pět dnů po vydřené remíze v Rennes na úvod ligové sezóny tentokrát zachránili alespoň bod v Lille až v nastaveném čase.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A teď už také nejrychlejší dopravní informace, které určitě využijete. Na Třebíčsku v Okřížkách ve směru od Zašovic šetří policie střed osobního auta s motorkářem, provoz v místě zpomaluje. Na příjezdu do Znojma ve směru od Suchohrdel havarovalo osobní auto, projíždějte opatrně. A na Břeclavsku u Hlohovce ve směru na Lednici zasahují záchranáři a policie u střetu motorkáře s cyklistou, tak tam počítejte s kratším zdržením v obou směrech. Z Krokodýla vám přeji šťastnou a bezpečnou cestu, v pořádku doražte. No a kdyby přece jen cokoliv, tak nám dejte vědět.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Máme 3 minuty po 17. hodině a od mikrofonu Krokodýla vám krásné sobotní odpoledne přeje Janča Houbová a předávám moderátorské žezlo mému kolegu Jirku Vínerovi. Tak si to moc užívejte a krásné odpoledne.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Chlápek spěchá na jezdících schodech a přitom druhému šlápne na nohu. Po pár krocích si to rozmyslí, vrátí se. Promiňte, pane, nechtěl jsem vám šlápnout na nohu. Nemusíte se omlouvat, už jsem vám flusnul na záda.

0: Krokodýl. Hrdý mediální partner brněnské zoo.
1: Za zvířátky s krokodýlem.
2: Tip na víkend, co takhle vyrazit do zoo Brno. Jan Bedřich na telefonu.
3: Dobrý den a ahoj z brněnské zoo. Dnes začnu jednou technickou. Omluvte prosím stížené podmínky při vstupu do zoo z důvodu výstavby nového chodníku. Práce potrvají do konce příštího týdne. No a uteklo to jako voda a prázdniny jsou téměř u konce. Zoo Brno vám nabízí hned dvě možnosti, jak se s nimi rozloučit. První je hned v sobotu 29. srpna, kdy pořádáme den adoptivních rodičů a parťáků. Program však není pouze pro naše podporovatele. Přijít může úplně každý. Druhou možností je pak zavolat Ahoj prázdniny v pondělí 31. srpna na středisku ekologické výchovy Hlídka pod Špilberkem od 15. do 17. hodiny odpolední a součástí programu je i vystoupení divadla Koráb. Máme stále co nabídnout, tak se za námi zastavte. Otevřeno máme od 9 do 7. Pokladny zavírají hodinu před koncem otevírací doby. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme Zoo Brno, jsme jedna smečka.
2: Taky zdravíme do Zoo Brno.
0: Za zvířátky do brněnské zoologické zahrady s krokodýlem. Poslouchej Rádio Krokodýl a vyhrávej benzín zadarmo. Každý den jeden hit, který vám natankuje benzín zadarmo. Poslouchej a vyhrávej na Rádiu Krokodýl. Partnerem soutěže je Japotransport. www.japotransport.cz
4: e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Vše pro vaši lásku na e-kondomy.cz.
5: Je libo a kučku křoviňák nebo čertí lejno? Stavte se u nás pro cokoliv za fair ceny.
6: Uni hobby.
5: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
0: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
8: Rádio Krokodýl.
9: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
10: O víkendu musíme k mojí matce. Nezapomeň vyzvednout dort, kup ještě ty chlebíčky. Kdy opravíš ten koš a kolik stála oprava toho auta?
11: Taky potřebujete občas něco zalepit? Pak navštivte prodejny ProEx 2000. Tmely, lepidla, stavební chemie. Zkrátka

0: aby to konečně drželo. Proex2000.cz.
1: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
2: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
3: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Nazujte tenisky a poběžte s námi pro dobrou věc. V neděli 13. září ožije od 14 hodin Brněnský park Antropos charitativním během pro naději. Nezáleží na tom, jestli poběžíte sami, s dětmi, vytvoříte s přáteli štafetu nebo jestli se zapojíte do symbolického běhu. Všechny trasy spojuje jediný cíl – podpořit onkologické pacienty Fakultní nemocnice Brno. Přijďte a buďte součástí akce, která dává naději.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Brno má nový podnik. Přijďte objevit Flank. Novou restauraci od Kongusto na Botanické 72. Jak dostanete chuť na pořádný kus masa, lehkou středomořskou kuchyni, Asii nebo českou klasiku? Ve Flanku máte rozhodně na výběr. Flank. Nová chuť Botanické 72.
8: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

0: Titanic, Ruku Díl, tady je vaše rádio, možná poslední šance skočit si do bazénu, co vy na to? Zdravíme i na koupaliště Biotop Brno Jih, díky, že jste s námi.
1: Českou republiku trápí sucho. Rádio Krokodýl pátrá po tom, jak se v jihomoravských obcích a městech s nedostatkem vody vyrovnávají.
2: Jsem Ivana Uhrová, starostkou obce Přibyslavice, okres Třebíč. Byl vydán s okamžitou platností zákaz zalévání zahrádek z potoku a nesměli se zalévat ani fotbalové hřiště, hasičské hřiště a nesměli zalévat ani ti, co měli povolený odběr. Rovněž bylo vydané omezení zalévání pitnou vodou, zákaz mytí automobilů a také byl nařízen úspodný odběr pitné vody ze studní.
1: Krokodýl děkuje a tleská každému dobrému nápadu, jak sucho překonat.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, jaký byl týden z pohledu městské policie Brno. Jakub Ganem na telefonu. Zdravíme.
2: Hezký den posluchačům i do studia. Na přelomu týdne se dal před strážníky na útěk muž rybařící u Svitavy v Černovicích. Ulovenou rybu i udici přitom zahodil do řeky a po dopadení přiznal, že nemá rybářský lístek. Je podezřelý z pytláctví. V pondělí v Bohunicích nabídli strážníci svoji pomoc účastníkům drobné nehody, aby se ujistili, že se řidiči bez potíží dohodnou na řešení pojistné události. Postřehli ale, že 35-letý muž z Panenska, který svým Volkswagenem nadsouval do stojícího Mercedesu, měl potíže s rovnováhou i výslovností. Nadýchal jim skoro 2 promile alkoholu a hrozí mu vězení. A lidé z různých míst starého Brna hlásili ve čtvrtek pohyb malého plachého křížence, který běhal i po silnici a přes koleje. Strážníci sehnali majitelku a přejeli s ní k poslední svědkyni, která bojácného psa přivábila šunkou. Pes si prý až v Bohunicích otevřel nízko položené pootevřené okno a běžel do centra města, aby navštívil majitel či na přítele. Přeji pěkný víkend a příjemný poslech.
1: Moc děkujeme, takový byl týden z pohledu městské policie Brno.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
3: Nebuď lama, chyť se lana a užij si adrenalinové léto v lanovém centru Proud v Brně na Lesné. Zážitek 10 metrů nad zemí, skok na hrazdu nebo houpačka Big Swing. Lanáč na Lesné, to jsou top narozeniny, originální teambuildingy i nezapomenutelné odpoledne s rodinou a kamarády. Pro nejmenší zážitkový program po stopách Veverky. Otevřeno 7 dní v týdnu a o víkendu dokonce bez rezervace. Lanové centrum Proud v Brně. www.lanovecentrum.cz.
4: Co má mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akčním provedení Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000.
6: S omezenou nabídkou neváhejte a rezervujte si testovací jízdu u autorizovaného dílera Carent v Brně www.carent.cz. Jistota, kterou oceníte.
7: Majitele psů a koček, pozor! Víte, kam se obrátit, když se s vašimi mazlíčky něco stane? Kde vám pomůžou 24 hodin denně 365 dní v roce v češtině i angličtině? Zvíře Plus 778 011 112. A kdo si číslo nezapamatuje, ať si ho rovnou napíše do mobilu 778 011 112. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Zvíře Plus. Moderní veterinární klinika v Brně s nepřetržitým provozem.
8: Pivnice U Kohoutů slaví už 5. narozeniny. Přijďte 10. září od 17 hodin slavit s námi. Rozdáváme 300 piv a pečenou kýtu zdarma. Večer rozjede DJ Andrew Melk i se svými elektrickými houslemi. A chybět nebude ani narozeninová tombola o skvělé ceny. Tak si udělejte rezervaci a přijďte si užít poslední záblesky léta. Těšíme se na vás 10. září od 5 hodin v Kohoutovicích U Kohoutů.
9: Oktagon konečně znovu v Brně. Domácí Radek Roušal má solidně nabito na dánského žraloka Magarda. Hála, Lengál, Kalašnik, Ligocky. Tuhle show chceš vidět naživo. Garantujeme adrenalin, prvotřídní zážitek a halu plnou nejlepších fanoušků. 12. září, Winning Group Arena. Lístky si pohlídej na octagonmma.com.
10: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: světová série v beach volejbalu opět v Brně. Brno Beach Pro. 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě.
1: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu 4 pytlů.
2: Unihobby.
1: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
3: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
5: Zítra na jižní Moravě čekáme převážně polojasnou oblohu. Teploty budou příjemné. Kolem 27 stupňů Celsia.

0: Krokodýl. Hitparáda Rádia Krokodýl.
1: A parádní podvečer, krokodýláci, tak poslední prázdninový víkend, no a vy jste na vlně Krokodýla. Já jsem Jirka Vínar a provedu vás tím nejlepším 50 největších hitů, tak jak jste si to odhlasovali na www.krokodýl.cz. Doufám, že jste připraveni. Začínáme právě teď.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 50.

Lásko, ztratila se z noci, ale tvý stopy už za vás sníh. Všude tě hledám, ale popravdě už nevím, kudy jít. Někdy to bolí, pak se sněješ, pak tě zase nosím na dlaních. I když jsme spolu,

0: Na kroku dílu Sebastian hledám taky pro posluchačku Věrku, která nás poslouchá ve Vyškově na 102,6 FM. Tak díky, že jste s námi, zdravíme i přímo k vojákům. I pro vás, Tom Amber.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 48.

0: Na kroku dílo Miley Cyrus, tohle jsou hity třeba i pod pergolu, třeba do autokempu Merkur, kde poslouchá Dominika s Peťou, tak holky, zdravíme vás, doufáme, že si užijete dnešní den. My vám k tomu hrajeme Alex Varen právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 46.

0: Rádio Krokodýl osvěžuje Brno a celou Jižní Moravu. Tohle léto vyhlížej v ulicích naši krokohlídku.
1: Léto je ideální čas pro zlepšení zažívání, imunity a životní energie. Zvol správný balanc. Probiodrink 21. století od Bala 21, který tě osvěží a skvěle chutná. V 6 příchutích najdeš na www.bala21.cz a v dobrých podnicích. Jednou se napiješ, už u něj zůstaneš.
2: Na Krokodýl pohodový Alex Varen, posloucháte Hit Parádu Top 50. Já jsem Jirka Vínár, tohle jsou největší hity pro Brno, Vyškov, Horonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Svitavy nebo Blansko. A tady už je DJ, který se říká Cyril.
0: Rádio Krokodýl. Hit číslo 45.

Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny nejlepší sportovní podívané od 21. srpna do 2. září na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Více informací na eurovolej2026.cz. Předprodej v síti Ticketportal.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Na kroku dělo DJ Cyril, jsme vaše rádio, vaše letní rádio. Také doufám, že jste prožili léto třeba i v Chorvatsku, přímo v Chorvatsku, kde nás poslouchá posluchač Mirek, který poslouchá přes apku Rádia Krokodýl, tak i pro vás, třeba i do Chorvatska, na závěr dovolené Bruno Mars.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 44.

0: Bruno Mars na kroku dílo. Tohle hitparáda top 50. Broukáte se hity, které vám právě teď hrajeme. Vy hlasujete a my podle toho hrajeme. Hlasujete na www.krokodil.cz. Tady je další velký hit pro celé Brno a celou Jižní Moravu. Ava Max.
1: Rádio Krokodýl. Hit číslo 43.

0: Na kroku díl trošku romantiky, Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh. Posloucháte kroku díla, tohle hitparáda TOP 50. No a teď bych řekl, že hrajeme písničku taky pro všechny děti jihomoravské, kteří se chystají do školy, protože jdeme doslova čarovat. Připravte se, Lady Gaga, Abrakadabra.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 41.

0: Chytré lednice, prodejní automaty a kávovary. www.foodex.cz.
1: Světová série v beach volejbalu opět v Brně.
2: Přijďte podpořit české reprezentanty v cestě za vítězstvím v turnaji.
1: Brno Beach Pro 27. až 30. srpna Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě. Předprodej v síti Ticket Portal. Více na brnobeachpro.cz.
3: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
4: Na tři to. V Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
5: Unihobby.
4: Rozumíme českým kutilům.
6: Na Krokodýl vás právě teď roztancovala Leony. Don't worry, tak doufám, že nemáte nějaké starosti. Maximálně, že teď řešíte nějaké nákupy školních pomůcek, tak třeba i do auta vám posílám na Krokodýlu novinkového Eda Sheerana.
7: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo 38. Novinka Rádia Krokodýl. Martin Garrix a Ed Sheeran. Repeat it.

0: Na kroku dílo jeden Single X Puberťák. Posloucháte kroku díla, tohle je hitparáda TOP 50. No a teď se jdeme roztancovat i s posluchačkou Věrkou, která nás poslouchá v Třebíči na 101,7 FM. Díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Místo

0: Benson Boone, Krokodýl, hit paráda Top 50. No a Lucinka, která poslouchá v Líčni, by ráda Lady Gagu a Bruno Mars. Máme ji tady v hit parádě Krokodýla právě teď.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Místo 32.

0: Na kroku díl pokáče jeden solitér. Hity třeba i do auta, teď zdravíme všechny, co jedou třeba z nějakého nákupu, třeba podobně jako to má Tomáš, který brázdí ulice, jede zrovna z Globusu, takže i pro vás Billie Eilish na kroku díl právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, místo 30.

Rádia Krokodýl. Místo 28. Novinka Rádia Krokodýl. Felix Jen a J. Hart. Pride.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Posloucháte Kroku, dělá tohle hit paráda Top 50. Teď jdeme zaspomínat na velký mega koncert Marka Ztraceného pro 70 tisíc lidí. Možná jste tam byli taky a možná jste si taky broukali. Hit Zastav mě na Krokodýlu právě teď.
2: Rádio Krokodýl. Hit číslo 27.

0: Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
1: Kup ty nejlevnější okapy, stejně jsou všechny stejný.
2: Vážně?
1: Jasně, dej na mě.
3: Sousedovi rady a levné okapy vydrží opravdu poměrně krátce. Investujte do kvalitního okapového systému KJG. Velký výběr najdete ve všech prodejnách ProEx 2000. ProEx2000.cz.
0: I letos hledáme prvňáčka Rádia Krokodýl. Přihlaste ho a my mu připravíme první školní den, na který nikdy nezapomene. Stane se hvězdou našeho vysílání, získá parádní výbavičku do školy a dárky dostane i celá jeho třída. A to nejlepší, do školy ho i s celou rodinou odveze naše krokohlídka. Prvňáček Rádia Krokodýl. Více na www.krokodil.cz.
4: Bobovka u mlýna, to je místo plné zábavy. Zbal rodinku a užij si více než kilometrovou jízdu na trase s nejvyšším převýšením na Moravě. www.bobovkabrno.cz.
5: Baví vaše děti objevovat svět? Batoh Oxybag přináší lehkost od první třídy až po střední. Zbalte si k němu ladící lahev, penál nebo vak na záda. Oxybag je parťák, co ti kryje záda. Vyberte kompletní výbavu na oxybag.cz.
6: Krokodýl, Marek Ztracený a vzpomínka na jeho megakoncert Zastav mě. Krokodýl, hitparáda TOP 50, ty největší hity pro Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu, Pink Runway.
0: Hitparáda Rádia Krokodýl. Krokodýlí 26.

0: Posloucháte Krok udělá tohle hitparáda Top 50. Můžete si s námi tak trošku i zatancovat, podobně jako to dělá Pavlínka, která nás poslouchá ve Znojmě na 95,2 FM. Díky, že jste s námi. Pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Hit číslo 24.

0: Na krokodýlu David Guetta, tedy Swim, Stones and I, Gone. Posloucháte Hitparádu Top 50. Krokodýl je rádio, které dává šanci brněnským interpretům. Tohle je Jirka a jen tak band na krokodýlu právě teď.
1: Místo 22.

0: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupi setu 4 pytlů.
1: Unihobby.
0: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
2: Krokodýlno a taky Brňák, Jirka, jen tak band Láska za halíř. Posloucháte Krokodýla, hitparádu TOP 50, no a teď si dáme tak trošku Itálie. Colors, Italo Disco, právě teď.
3: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 21.

0: disco.
1: Na kroku díl Colors Italo Disco, posloucháte Hit Parádu Top 50. Nechte si chutná, tohle jsou hity třeba i na poslední prázdninový víkend. Naked na kroku dílo.
2: Hit Paráda Rádia Krokodýl. Místo 19.

0: Naked, Krokodýl, posloucháte Hitparádu Top 50, já jsem Jirka Vínár, přeju vám parádní večer. No a teď budeme zpívat pěkně česky s Evou Farnou. Neříkej, co má se stát na Krokodýlu právě teď.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 17. místo.

0: Posloucháte Krochu dělá hitparádu TOP 50, já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. Podobně jako posluchačce Kristýně, která poslouchá v Řečkovicích. Tak zdravíme i do Řečkovic, i pro vás další hit Krokodýla.
1: Rádio Krokodýl, hit číslo 16.

0: Tak trošku vás roztancovala Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Posloucháte Kroku Dělajit parádu TOP 50. No a posluchačka Hedvika mi píše, že poslouchá v Obřanech. Do Obřan na chatičku Miraj, drahokami.
1: Rádio Krokodýl, Jirka Wiener. Rádio Krokodýl, 14.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Na Krokodýlu Miraj, drahokami, posloucháte Krokodýla, tohle hitparáda TOP 50, já jsem Mirka Vínár, přeju vám parádní večer. Teď 13. místo, jdeme se zpívat a poté Bruno Mars, Rose.
2: Hitparáda Rádia Krokodýl.

0: Krokodýl, poetika, půlnoc, tak do půlnoci ještě daleko, nezapomeňte, že po hitparádě pro vás máme taky ten nejlepší hudební mix. Party u vás v obýváku, nejenom v obýváku, ale třeba taky v garáži, možná taky někde pod pergolou. Krokodýl, pěkný večer.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, hit číslo 11.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle hitparáda Top 50, no a teď 10 největších hitů tohoto týdne. Tak jak jste si to odhlasovali na www.krokudíl.cz, pojďte do toho, Huntrix Golden.
1: Rádio Krokodýl, místo 10.

0: na kroku dílo Huntrex Golden, posloucháte hitparádu Top 50, já jsem Mirka Vína, přeju vám parádní večer. No a teď pozdravíme taky pro posluchače v Boskovicích. Milan poslouchá, co by taxikář, Teddy Swims, díky, že jste s námi.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl, 9. místo.

0: Krokudýl, tohle je vaše rádio, přes apku Rádia Krokudýl se s námi můžete i spojit, podobně jako to dělá Míša, která poslouchá v Břeclavě a chtěla by písničku Baby Goodbye, ale Farben. Máme ji tady právě teď.
1: Rádio Krokudýl, hit číslo 8.

0: Na Krokodýlo jste si zpívali Sweet Caroline, posloucháte Hit Parádu Top 50. No a teď je New Relation a Bebe Rexha, nechte si chutnat. Hudební meníčko Krokodýla. Vyhlasujete a my podle toho hrajeme.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Rádio Krokodýl. Hit číslo 6.

0: Krokodýl, Bibi Rexa, ty největší megahity všech dob vám hrajeme. Teď hitparáda, hity, kterými žijete právě teď. V Brně, ve Vyškově, v Voroníně, v Břeclavi, ve Znojmě, ale taky třeba v Blansku. David Guetta, Milky.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl.
2: Krokodýlí pětka.

0: Na kroku dílo David Guetta, Milky, posloucháte hitparádu Top 50, mixuju vám ty největší megahity, o které si hlasujete na www.krokodil.cz. Miraj a Eva Farná, vzpomeneš si? Takhle se to jmenuje.
1: Rádio Krokodýl, čtvrté místo.

0: Na Krokodýlo Hits vzpomeneš si Miraj a Eva Farná. Krokodýla, tři největší hity tohoto týdne pro Brno a celou Jižní Moravu. Sabrina Carpenter a Espresso.
1: Hit paráda Rádia Krokodýl. Hit číslo 3.

0: roku díl Krištofa Dominika Aládžia. Posloucháte Hitparádu Top 50. Já jsem Jirka, no a teď číslo jedna pro tento týden. Největší hit podle vašich hlasů. Taylor Swift, jednička.
1: Hitparáda Rádia Krokodýl. Number one. Místo první.

0: Natři to v Uniho bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kilo za necelé 5 kilo.
1: Uniho by.
0: Rozumíme českým kutilům.
2: Party u vás v obýváku na rádiu Krokodýl.
3: Doufám, že jste připraveni o ty vaše party hity, si můžete taky psát na program @krokodil.cz. Ano, teď až do půlnoci ty největší mega hity všech dob. Připraveni, začínáme.
4: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Hudební mix pro sobotní večer. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

Možná popíte nějaký ten drink, pivečko, my vám k tomu hrajeme na celé Brno, celou Jižní Moravu. Ty největší party, ty všech dob. Krokodýl, nechte si chutnat. No a teď si jdeme zatančit s partičkou Krištof.

Na Krokodýlo Cut & Move posloucháte Krokodýla, ty největší megahity všech dob. Navíc o ten další si můžete taky napsat na program @krokodil.cz. Pustíme vám za okamžik hit vašeho života. No a do té doby Tiësto, připraveni? Business.

0: Rádio Krokodýl. Celé léto hrajeme ty největší letní megahity. Největší letní megahity. Krokodýl. Vaše letní rádio.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: vašeho života.
1: A Vlaďka mi píše, která poslouchá v Brně, v Heršpicích, že je v práci na noční a pro celou její halu výrobní pro Tomáše, pro Hanku máme zahrát její megahit, který vždycky roztancuje a zvedne náladu. Michal David a Non-stop.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

Ty největší megahity všech dob. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, hity i do auta. Teď jdeme roztancovat nejenom auta, ale taky vaši domácnost. Rok 1994, Gala, Freed from Desire.

0: Rádio Krokodýl. Vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: A ty největší megahity všech dob, které vám servíruju. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer, hrajeme na celé Brno. Celou Jižní Moravu, ty největší party hity všech dob. A teď jdeme zazpomínat na rok 1999. Tady je Enrique Iglesias, Be With You.

0: na rádiu Krokodýl.
1: A do toho ty největší mega hity všech dob, krokodíláci, party hity, Nelly Furtado, Say It Right. No a teď máme zahrát taky pro posluchače Peťana, který brázdí Brno, to by taxikář, takže pro všechny taxikáře z Krokodýla.
0: Je dobré mít přítele na celý život. Vaše nejvěrnější rádio. Stále.

Jeden zombík na Krokodýla, posloucháte Krokodýla, vaše rádio, které hraje na celé Brno, celou Jižní Moravu i Vysočinu. No a za okamžik vám pustím hit vašeho života, napište si o něj na program@krokodil.cz. No a mezi tím ještě divoký byl a plakala.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.
3: Say low. Yeah,

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: Krokodýláci, a radím si píše z Vyškova, jeho mega hit, party hit na jeho party. Slaví narozeniny, tak všechno nejlepší přejeme Radíme z Krokodýla i do Vyškova. No a zvedne mu náladu Black Eyed Peas, písnička I Got a Feeling. Máme ji tady.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

Roku diváci, tohle je vaše rádio Top Loader, no a teď jdeme zazpomínat na megahit roku 2005. Na celé Brno, celou Jižní Moravu, Araš Boroboro. No a to bude taky písnička pro posluchačku Míšu, která poslouchá přímo v městské části Brno-Střed, takže do středu Brna. Vy, co si užíváte třeba doužínky, které tam probíhají s krokem.

0: is the answer.
1: Pálavské vinobraní od 11. do 13. září v Mikulově přivítá hvězdy, jako je Monkey Business, Richard Miller, Horký žeslíže, Helena Vondráčková, Ben Kristavo a další. Kompletní program naleznete na webu pálavskevinobraní.cz. Pouze do konce srpna zakoupíte vstupenky za výhodnější cenu.
2: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
3: A do Krokodýla mi taky napsal Boris, který poslouchá na zahradě přímo v Letňanech. Tam máme zahrát grill party pro všechny, to nejlepší. A tohle je jeho výběr. Pěkný večer.
2: Radio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I

Krokodýl, Krokodýl, vaše letní rádio. Welcome to Sanctuary.

0: Rádiu Krokodýl.
1: Ano, a teď mi píše posluchačka Adelka, která poslouchá přímo ve Svitavách. Zvedne jí náladu Helena Vondráčková Dlouhá noc a že tohleto prý bude opravdu dlouhá noc, protože se tam oslavují narozeniny tatínka, takže i pro tatínka hrajeme přímo do Svitav.

Největší megahity všech dob vám právě teď servíruju. Já jsem Jirka, přeju vám parádní večer. Z Krokodýla na celé Brno, celou Jižní Moravu. Zlatka mi píše, že poslouchám přímo v Líšni a tam máme pozdravit a zahrát Green Day, American Idol. Máte to mít, pěkný večer.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Posloucháte Kroku díla, tohle jsou největší megahity všech dob. Party hity, no a teď Pokáč v lese, to je písnička pro změnu, která poletí je na Hodonínsko, kde poslouchá Sabinka. Pro Sabinku máme zahrát Pokáče v lese.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: Radio Krokodýl, vaše letní rádio. Hit za hitem.
1: Právě teď vám servírujeme ty největší megahity všech dob. Já jsem Jirka Wiener, přeju vám parádní večer, ať už děláte cokoliv. Do půlnoci ještě Pink, Lomedy anebo Bon Jovi. Tak si nechte chutnat hudební meníčko Krokodýla.

0: večer. Rádio Krokodýl. Hit za hitem.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvláště.

Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl, největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Ano, stavba Dornichu u brněnského hlavního nádraží pokračuje podle plánu. Základy jsou hotové a železobetonový skelet už na některých místech dosahuje prvního patra. A tak doufám, že to povalí dál a brzy tam vyrazíme. Teď ale vyrazíme do světa dalších hitů. Jarek Hamala přeje hezký poslech.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Botanická zahrada v Brně chce lépe hospodařit s vodou, zavedla nový digitální systém. I to probereme u nás na Krokodýlu. Ano, i Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou. Uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledování a řídit využívání vody v areálu či odhalovat případné úniky, uvedla mluvčí univerzity Karolína Podborská. Škola plánuje další opatření, například vlastní vrt. Tak by to mělo být. Díky za to. Posíláme další hit od nás z Krokodýla.

0: Didi na na na.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o